Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně hlubokou noc v této hodině mezi psem a vlkem. Vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. Docela jsem vás namlsal s tím Benny Goodmanem. Dneska bude spíš hodně moderní, jo. A taky taková zvláštní věc, protože jsem takhle přemýšlel nad těma narozeninama a zjistil jsem, že každý hudebník dojde svýho tady ve Staromcovi, co hraje jazz, to jsem já. Akorát ty, co se narodili v červenci a v srpnu, tak ty ostrouhají, protože máme reprízy a prostě se opakujou starý díly, tak to musíme trošku opravit. Dneska jsem se teda rozhodl, že vypaběrkujeme něco z prázdnin. Jedná se celkem o dva umělce, teda o umělce a umělkyni. Tak když se na to podívám, tak první z nich je Don Peterson. Don Peterson je jazzový klavírista, především teda varhaník. Narodil se 22. července roku 1936. A já tady mám s ním hned první skladbu, která se jmenuje Vracím se domů. Hraje fakt dobře, stojí to za to poslouchat.

ještě k tomu pianu. Od dětství hrál doopravdy na piano a později byl ovlivněn dokonce i Errolem Garnerem. V roce 1956 slyšel hrát Jimmyho Smitha na varhany, jako jazzmana tady Jimmyho Smitha, a byl s tou úplně hotovej a rozhodl se definitivně a přešel k těm varhanám. Já tady mám skladbu, která se jmenuje Betin pokoj, nebo taky v Betině pokoji. Nechá se to vykládat různě, jo. Mě taky, když jsem byl mladý, jo, tak děvčata mě zvali taky do svých pokojíčků dívčích, ale tam jsme rozhodně neprobírali jazz. Kam já to vedu, lidi? My jsme slušný rádio, my nejsme žádnej bulvár, tak žádný prasečiny, tak tady takhle, k Betině pokoji, třeba ho jeho kamarádka nebo přítelkyně Betty pozvala do svého pokojíčku a on jí tam na piano hrál třeba ten jazz, ona mu vařila k tomu čaj a podávala sušenky a on prostě hrál na to piano a teď jí tam vykládal, jak se to v něm vaří, jo, ten, no to znáte to, jazzmeni to tak mají a ona seděla vedle něho takhle na židličce v ústraní a koukala na něj jak na zjevení, jak krásně hraje. No vidíte to, i takhle se to nechá vysvětlit.

Skladbu následující nemá na svědomí Don Peterson, ale Mick Jagger. Tak asi víte, kam vítr vane, tedy ke kapele Rolling Stones. Traduje se, že jednou byli na nějakom zájezdě, turné, jak říkají hudebníci, a prostě skončil koncert a byli v hotelu a tam nezřízeně pařili, no tak hudebníci to dovedou, to, kdo se mezi nima pohybujete, to by vám přecházeli oči, co dokážou. Jinak Mick Jagger, nějak mu to nesedlo nebo co, tak šel nahoru na pokoj a říkal, radši se vyspím, abych byl čerstvej zase, a vzal si do postele kytaru, brnkal si na ní a pak ho napadlo, že by mohl, tam měl magnetofon, tak to zapnul a nahrával si, že by nějak vymyslel nějaký riff. No a pak usnul. A druhý den to přines kamarádům, teda kapele, co se jako tam vymyslel za riff, a bylo tam nějaký brnkání, pak teda skutečně vydatný a dobrý kytarový riff, a pak následovalo 20 minut chrápání a naštěstí došla páska v tom magnetofonu, ale my si to poslechneme v podání Dona Petersona, Satisfaction.

S Donem Petersnem tady mám ještě jeden kousek a to bude romantický až běda. Jak víme všichni, mladý holky to tak mají nějak, a to, že bych tomu rozuměl, ale oni to mají nastavený, že oni takhle snějí o tom, jak přijde jednou jejich princ a teď v noci tam skrápějí polštář svými nevinnými slzami dívčími a většinou ono to tak, ta romantika tak nevychází. On ten princ teda jako nějak přijde, ale časem to nějak sklouzne do takového kliše, že on sedí tak v trenírkách a v tričku, v ruce lahváče a čumí do televize, na fotbal. To jsou konce, co? A ona ta sněhurka na tom byla teda taky jako podstatně o moc hůř, jo? Tam byla ta babice, ta černokněžna, ona jí nemohla vystát tu sněhurku, protože sněhurka byla mladičká, krásná, kdežto babice černokněžna to už měla hodně dlouho po sezóně, že ženský to Češce nesou, milé posluchačky, prominou, a ono to dopadlo tak, všichni dobře víme, já si to jako dítě pamatuju, mě to taky četli, když jsem byl malej, jo, tak babice přišla, dala jí jabko sněhurce a chroupej, sněhurko, chroupej, je to zdraví, vitamíny v tom jsou, dej si. No víte, jak to kousla a bylo vymalováno, jo, a nakonec ještě ty trpaslící z toho dostali nějak a nakonec to dobře dopadlo, ten princ opravdu přišel, a protože v pohádkách v té době v těch hradech nebyly televize, ani ještě se nehrál fotbal, tak se jí věnoval po celý život. No vidíte, jak je to dobrý. Takže si dáme sněhurku a zmíním se ještě teda, že tam uslyšíte Sonnyho Swifta na altovej sax a pak je tam Billy James na bicí. Ten bicista tam za těma škopkama tak jako dělá, že tam vůbec není, jo, ale ono je to dobrý, jo. Ono zase má tam svoje místo, ten jak hraje na to ságo, na tu altku, tak je naprosto boží, jo, to je, poslechněte sami. Jinak Don Peterson tam vane na ty hamontky a já jsem to třeba slyšel od Dave Brubecka, tuhle tu věc o tom princi ze sněhurky, ale tam tomu dává grády, jo, ale tady je to takový, jak bych vám řekl, decentní, nepředvádějí se tam, dobře se to poslouchá, je to dokonce i dlouhý, fakt je to dobrý, no. Ostatně posuďte sami.

Když se na to podíváte, tak je to takový, teda poslechnete, sorry, tak je to takový krásně čitelný, nádherný. Já si myslím, že je to jedna z nejlepších jazzových sněhurek, co mám ve svém archivu. A ten David Brubeck tak není špatný, ale to je trošku zase o jinom. Ono je, já mám rád takový ty srozumitelný jazzmeny, to máte nějak, co se přijde nějak, jo, třeba kombo a teď tam jako hrajou nějakou svitu třeba jazzovou a pět minut, deset minut, nevíte vůbec, o čem to bude, pak se to nějak rozjede, nakonec tam poznáte, že to je variace na nějakou velice známou věc, no ale to tady nebudeme rozebírat. Já jen připomenu, že Don Peterson měl taky problémy s drogama, jinak parťáky a kolegy muzikantský moc neměnil. Nahrával taky hlavně u společnosti Prestige a později taky Muse Records a ke konci se přestěhoval do Gary, do města Gary ve státě Indiana a když byl v té Indianě, tak pak už se mu hodně zhoršilo zdraví a odešel do jazzového nebe ve Filadelfii a to 10. února 1988 ve věku 51 let. A aby jsme neudělali z těch zářijových Slovenců sirotky, tak jednoho aspoň dneska připomenu a je to Ray Charles. Tady ho máte.

Tak to bychom měli Ray Charles. Narodil se 23. září 1930, zemřel 10. června 2004 ve věku 73 let v Los Angeles v Kalifornii ve Spojených státech. Zajímavý je taky, předtím ještě on, jak víme, neviděl, měl nemocný něco, myslím, že to byl glaukom nebo něco takového. Přišel ve 4 letech o zrak a když ještě viděl, tak zajímavý, že měl mimo muziky, jo. Měl taky zájem o takový ty stroje, ty mechanismy a chodil do místní kovárny a tam koukal na to, jak tam mají ty aparáty všelijaký, jak to tam soustružejí a kovají a vrtají a strašně se mu to líbilo. Možná by taky, kdyby užil, že oslep, tak pak už se věnoval té muzice velice dobře. Možná být třeba slavný inženýr, kdo ví. Když jsme zahráli tu Georgi v mých vzpomínkách, tak si to dáme ještě jednou s Evičkou Olmerovou. Ta mimochodem se nenarodila ani v září, ani v srpnu, ale odešla do hudebního nebe 10. srpna 1993. Mimochodem bolševík se na ní podepsal hrozným způsobem. To se nedá odpustit, co jí provedli všechno. Tak si dáme tu Georgi v mých vzpomínkách s Evičkou Olmerovou. V jednom tahu přihodím Černou káru, protože to je Chrám i tvrz z jejího repertoáru.

Ježíši, čas běží a já se tady vykládám, tady jak kniha. No, co bychom ještě dali? Začali jsme dneska Benny Goodmanem, konkrétně to byl Kingport Stump, tak dáme s Benny Goodmanem Chrám i tvrz všech bluesmenů, St. Louis Blues. No, vidíte to a máte to. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech a při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

0: Poslouchali jste 238. díl pořadu Starý bez hraje jazz.
1: Posloucháte
2: Color Music Radio.

I'm going to go.

No to se vám nedivím, když posloucháte Color Music Radio. Zdraví vás DJ Minidrak. Za náma je Berenika Koutová spolu s Jirkou Burianem, kterého můžete znát třeba jako kapitána Demo. Pod náma jedou Two Unlimited a před náma celá Technomanie.

Technomány opravdu už začala. To je pravda. A před náma je bohužel pravda další. Tentokrát je smutná.

době, kdy tato nahrávka vznikla, James Brown ještě žil. No a vznikla tenkrát taková reakce na tuto nahrávku, taková odpověď. Přicházejí Holy Noise featuring the Global Insert Project, James Brown is still alive.

Za námi je kapela Antikapela s jejich odmocninou z 231. A tohle už je moje oblíbená zpěvačka Rozala.

0: toulat.
1: Člověk je zvláštní tvor,
0: život je zvláštní sport.
1: A ty fouly je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra pupeční, ale dneska těžko upeč mír. Když je tolik věcí, co se smí,
1: přitom jsou teď zbytečný.
0: A přitom

lidi jsou jako nábytek, stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek a zbytek je tak dobytej, že nos nechali v koretej. Lidi jsou zvláštní, rádobek krásný, ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní, když dojdou zásoby, za nabázní se pak splá.

0: Jazz, jenom on tak improvizuje, to umím taky. Dim, dim, dim, dim, dim, dim.
1: To je skákal pes přes oves.
0: Dobře, tak jinou. Dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: To je to samé, jenom místo dim si dělal dum.
0: Oh.
2: Posloucháte
3: Chalo Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu

0: Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
3: Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Ara.

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v

Rádia Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody. Awesome.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO. Podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže. V Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash. Svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.

masterpiece.

Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.

0: Now you know. Podporuje Repre Four Seasons.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Cool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

Hlavná Color Music Radio, srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, krátce popolední začíná naše polední fiesta. A začínáme i dnes na Kubě, tohle byl Jose Conde i Ola Fresca, song jménem El Chacal, takže oda na šakala a teď oda na jednu snědou krásku Morenita, L'Orchestra Magica de la Habana. Příjemnou dobrou chuť a poslech a krásné odpoledne vám přeje Lukáš Kolíbal. Za podporu nakladatelství Darbagaia a i dnes budeme soutěžit nejenom o knížku, ale i o nějaké

a krásna muzika, co? Tak to byly dva songy z Kuby a teď pro zajímavost se přestěhujeme na chviličku do Afriky, protože muzika západní Afriky je zároveň kořeny pro kubánskou a pro latinskoamerickou muziku. Zcela logicky, ne? Tak možná tohle někoho pořád překvapí, že vlastně Latino music je africká music s troškou španělského a portugalského temperamentu. A taky nesmíme zapomenout na původní národy obou Amerik. Tak s odkazem na ně a teďka jeden song, který vlastně zní jako z Kuby, ale je ze západní Afriky, z takový malinkatý země vedle Senegalu, která tam je podél pobřeží jedné řeky a která se jmenuje

bylo trochu afrického blues v podání Habiba Kouaté společně s Ericem Bibem. Nahráli moc hezký album jménem Brothers in Bamako, který představil taky v Praze mimochodem nějaký co rok, dva zpátky díky PJ Music. Díky za to, že Habiba vlastně zvou do Prahy už minimálně dvě dekády. A když teda jsme v Africe, hudebně v Africe aktuálně, tak a jsme si teďka už vědomí toho, jak je ten kontinent obrovský, když se teďka po mně změnily ty mapy, ne? Tak tam ještě chvilku zůstaneme. A když jsem předtím zmiňoval Gambii, tak Gambie samozřejmě patří do té kulturní sféry té západní Afriky, ale zároveň se Gambii přezdívá Malá Jamajka, protože tam milují reggae music. Tak si teďka dáme špetku reggae z Afriky. Tadle ta kapela má vtipný název. Harley and the Rasta Family. A tohle je oda na ten sladký akcent reggae music. Myslím, že takovouhle muziku jste na koloru nebo obecně v českém éteru ještě neslyšeli, tak volume doprava.

Tak, to byl král, současný král afrického reggae Alpha Blondie z pobřeží Slonoviny, velká legenda afrického reggae music. Jak jednou začnu hrát reggae, bych klidně mohl hrát hodiny a hodiny. Kdo posloucháte v úterý nebo v neděli v noci, tak to dobře víte. V úterý od 21. nebo v neděli od 22. Jam Music Reggae Session tady na Koloru. Tohle je moje oblíbená kapela z Velké Británie, která se jmenuje Steel Pulse. Věc jménem Steppin' Out, alba Earth Crisis. Tehdy... Tehdy zpívali o nějaký světový krizi, co tehdy probíhala. Můžeme vyměnit postavičky a třeba nějaký témata, čeho bychom měli mít strach, nebo třeba taky ne. Pull up the tune, pěkně od začátku, Steel Pulse pro všechny Freedom Fighters, Conscious Music, Rebel Music. Pozvali polidmeny.

přes čtvrtstoletí In a Big Love. Možná znáte můj portál jachmusic.net, který je právě věnovaný hlavně reggae music s všem jejím přesahům jachmusic.net nebo .cz. Už 25 let zdroj informací a spousty muziky a spousty typů článků, rozhovorů a tak dále. Nejenom o reggae music, ale v celý šíři black music. Tohle to byly britský styl Pulse a teď jsem chtěl ještě vzpomenout samozřejmě krále žánru Boba Marleyho. Před pár dny to bylo, nebo tento týden, myslím, že v pondělí, to bylo přesně 630 let od jeho posledního koncertu v Pittsburghu a u té příležitosti jsem chtěl jako další album týdne vytáhnout právě živák z tady tohle velmi silného emotivního koncertu, kdy vlastně on už věděl, že toho víc nedá, že to je prostě ten poslední koncert a ta kapela to věděla taky, tak to jsem chtěl vzpomenout a chtěl jsem to vzpomenout songem, který není z toho koncertu, ten si pustíme v rámci album týdne v neděli od 13. hodiny anebo ve středu od 20. ale chtěl jsem pustit song jménem War, který je, jehož text je postaven na proslovu etiopského císaře Haile Selassieho na půdě Spojených národů v roce 1963 a jakož teďka tento týden právě na půdě Spojených národů je spousty plamených projevů z jedné strany barikády, z druhé strany barikády, tak jsem chtěl vzpomenout i právě tady tenhle ten legendární projev, v kterém už v roce 1963 Selassie je popisoval, že dokud nebude rasová rovnoprávnost, dokud nebudou zachovávány lidský práva plošně pro všechny lidi a dokud se neukončí kolonialismus a tak stále jsou konflikty na světě a je to nadčasový sdělení, který stále platí. Z alba Rastaman Vibration, Bob Marley and the Wailers.

0: se ségrou, poslouchám mámu s tátou a máma s tátou poslouchají Color Music Radio.
1: Color Music Radio.

0: od we všech barev.
1: Tak, to byl Bob Marley and the Wailers. A potom samozřejmě mladý Kosigovic, který tímto srdečně zdravím. A tohle už je Dape Fix z jeho alba. Jehož název vám neprozradím, protože to je soutěžní otázka. Sliboval jsem hned na začátku, že budeme soutěžit o nějaký koncertní lupení, jak říká Martin. A mám pro vás dva vstupy na sobotní party před klubem Cross Club, který slaví velký výročí. A v rámci toho si pozvali Dape Fix, který tam zahraje už tuto sobotu. Takže soutěž je otevřená samozřejmě jenom pro ty, kdo posloucháte v páteční premiéře. Psát mi můžete na lukas@radiocolor.cz, jak se jmenuje album, z kterého si právě teďka hrajeme, na kterém spolupracoval Mr. Woodnote. Dva vstupy na Dape Fix tuto sobotu v Praze.

Song menem Rooftop sa, jak sa jmenuje tohleto album, to je súťažná otázka o dva voľné vstupy, nejenom na koncert DAPFX túto sobotu v Krosu. Cross Club slaví veľký výročí a v rámci toho vlastne dělám celý festival. Tuto sobotu tam vedle DAPFX vystoupí taky Mikim, Akira, Sta, Makumba, Pixie, Chombo, Kayak, Toyotera, Amak Durga, Mast Mike, Claire, Noir a mnoho, mnoho dalších. Celá akce venku začíná už 16 hodin a potom se přesune ve 22, se přesune potom dovnitř do klubu na oběty pódia, takže regulérní Cross Club Festival u příležitosti velkého výročí. A kolikátý, že to má narozeniny, to je druhá soutěžní otázka, s kterou můžete vyhrát dva volné vstupy na dnešní páteční koncert Nevereš. Ještě jednou před krosem pánové Kokoman, doktor Kary Messenger a selektor Boldrick s jejich eklektickým projektem Nevereš. Speciální hosté Fido a Adam na dechy, což jsou samozřejmě pánové z Fast Food Orchestra. U vokálů ještě podpoří Gao a Sis Ilo, který tento zdravím z Gia Peels a taky United Flava. A tam začíná ta akce dneska v pátek už od 18 hodin, takže máte možnost vyhrát ještě dva lístky teďka na pátek. Doufám, že jsem v tom neudělal moc velký zmatek, nicméně dvě soutěže, jedna je o Nevereš v pátek večer, soutěžní otázka, kolikátý že výročí Cross Club letos slaví, a dva volné vstupy na DAPFX v sobotu v Krosu, a tam je otázka, jak se jmenuje to album, z kterého jsme si teďka před chvilkou hráli. Tak psát můžete v obou dvou případech na lukas@radiocolor.cz, to je to hlavní e-mail, často by to posíláte všude, jak jinak já to musím nacházet, hledat a potom si to tam přeposílat, abych vás mohl strčit do losování. Tak losovat budu dnes v 15 hodin a vítěze zkontaktuju elektronicky. A když už jsem teda zmiňoval Nevereš, tak bych zároveň chtěl zmínit, že Česká televize odvysílala už velmi zajímavý dokument o doktorovi Karim, který se jmenuje Kariéra a který je v jejich online sekci stále k vidění. A my si od Nevereš teďka dáme jednu věc, která se jmenuje Soudnej. A ano, nezapomněl jsem, čeká vás ještě jedna soutěž o knížku z nakladatelství Darmagája už za chvilku.

0: lepšia, vieš.
1: Tak, trochu soudnosti by to chtělo, ano, ano, ano. Tohle byli Nevereš, který v pátek večer vystoupí před holešovickým Krosem a potom modem později Dapefix a těch spousty dalších v rámci Kros festivalu. Takže máme tady otevřenou soutěž o dva lístky na pátek, dva lístky na sobotu a teď ještě k tomu přidám knížku, respektive audioknížku od nakladatelství Darmagaya, který má pěkných pár krásných audioknížek a vy si můžete vybrat jednu z nich. Soutěžní otázka se ale týká té první, která byla vydaná myslím, že 2021, pokud se nepletu, a která se jmenuje Umíráme každý den a napsal jí výborný buddhistický učitel Yongei Mingoro Rinpoche. Je to o jeho velmi intimní cestě bezdomovým a tím všem, co si musel projít a jak ho to celý konfrontovalo a nakonec osvítilo. Ta knížka, audio knížka má nějakých 12 hodin skoro a namluvil jí jeden výborný český herec, který na jehož jméno se ptám v soutěžní otázce a soutěžíme o buď o tuto audioknihu, anebo o libovolnou z nakladatelství Darmagaya, jak se jmenuje ten herec, který namluvil tuto knížku, audioknížku Umíráme každý den. Možná napověda je součástí Davidského divadla. Tak tolik Lukáš Kolíbal pro dnešní polední menu, buď v premiéře v pátek 25. září a nebo v repríze v neděli 27. A poslední song ode mě, jelikož v pátek slaví Zlata a Zlatuše, tak jsem si říkal, co jiného vám pustit. Hey. Než Jill Scott a její věc jmenem Golden. Přeju krásný odpoledne. Hey. Mějte se krásně, mějte se rádi. Milujte život. Každý moment může být ze zlata.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO. Podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže. V Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash. Svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
1: Color Music Radio.
2: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
3: Nazdar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Yesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke slovu se dostanou samozřejmě i nekomerční 90. Se reprízou pořadu za 6 dnů při další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Yesákovy bombice do tvojí palice. Partner pořadu je internetový obchod modrovous.cz, obchod s gramofonovými deskami a CDčky. Na stránkách firmy Modrovous najdete doslova všechno hudebně od Vlacha po Bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Modrovous vrací gramofonové desky zpátky do hry a proto čekuj jejich stránky modrovous.cz.

Vážení přátelé, jak jsem minulej týden naznačil, dneska si pojedeme opravdu kapánek více z kopce. Takzvaně se do toho vopřu. Jak jsem říkal, DJ Yes je tady proto, aby hrál úplně pro všechny. To znamená i pro ty, co mají rádi takovouhle ostřejší muziku.

internetový obchod modrowolves.cz, naprostá jednička na trhu, co se pasadových LP desek a CDček týče. Firma modrowolves.cz působí na trhu již 5. rokem a za tuto dobu uspokojil tisíce hudby milujících zákaznic a zákazníků. Staň se proto jedním z dalších a navštiv stránky modrowolves.cz.

skladby Bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především lidský plně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, punk, ale ke slovu se dostanou i nekomerční 90-ky s reprízou pořadu zašednu před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin.
2: Hudba v těch barech.
3: Color Music Radio.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Ča Music Reggae Station.
1: Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
3: V dnešním světě komputerů,
4: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
5: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
4: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
5: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
6: Sponzor pořadu.
7: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chilloutovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těší Hanka.

0: vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě kompjutru,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.